0: rozumili dost.
1: Spíč o tym sme dźensara na hižo besadowali, tak zo či heja neboli usady, to na tym zaleži, so woprodže přemało pijeme. No a niekotro škúli praj, ach, přeco jenož tu čistu vodu, to nie je zcyma treba. Voda hodí so cíle normálne tyž posvodžič, hač nakraje če tam koleska citrony nuc, abo natyka če tam šelake aj koreniny k tomu samo kurka hodí so nakrač, abo tyž čvak melone. No a ja tak tyž voda dere svodži. To perfektného liča.

0: Skola, co by zbożone w hajku tam, na no, to niko troszku lihajk, ma wieste stawizniczki kołacz, sano so też na wasze dopomnicze. 5 minutinu do na pół 8 minutie.
1: Policja z G.
2: Budeske strutni studnije 27-letny šofer Opela štvort k popodnju 12-letno Hulčeca přewidžav, kiž chceše překot za pěšku přepřečić. Auto zjedže do 12-letno, kiž se lohko zrani, 27-letny pak je prostče daleju bez toho, zo by zastav a Hulci pomal. V občanne sledženske napravy vědžichu zastavniku potom k zavinovari nezboža, zastavnice z časachu může jizbnu dovolnosť a zavěst z čeho auto. Rentner doby so nětko nedovoleného odsalenia z městna nezbožadla zamůjč. K zraštce mes v osobovom autom a kolesom je štvort k večer Malešecach dojšlo, 16-letne jedeše ze svojim bajkom z ležovnosti na Linjansku drohu a převidža přitem pošim zdaču Kedija 22-letného. Mode kolesova počerpja lohke zranjenja. Na oče a kolesu nastavec na škoda nježe 12 000 €. Policija je štvort k nimale 5 hodin do ospešnost šmiriva a to na S4-10 vysokosti nebylčice, tam, gdje smiješ maksimálne 70 km ječ. Od nešto vjaca 600 auto bie štorci přespešne popuču a nespešnejší bie fort svoje ruske značku ze svjacat 100 km. Šoféra očakuje netko 100 000 € pokute a dybk ve Flensburgu. Štvort k popodňu je so 5-70-letny muž z Kulova pola policie přizivil, kiž je zdžili, zo je nechto na jeho kočku cilju, pozdaču z povetruje cilbu. Dovezechu kočku k skotnemu lekari, kiž možeše kočku od bolosti, tiž skončni vumožič, škodovane zapoda vozivine přečivo neznatym, dla přenženja přečivo zakonivo škiče zvirjatov.

0: So, pomelone a fischlkowe caute. No, to je kaminska bošč. Možeće so na to hišće dopomnić za čas NDR. No, haj. Sedom inčinov po napo 8. a čera je so kaminska bošč letuša skončnje zaso zahajiva na vodnim tohošću s dujerskim orkestrom ze Skaminca a českého Kolina tež všetco vulka, vulka a dobra nalada a s tým je vulki vuling ve Lessingovem mjestče. Felix Cisch je v Kamincu tež pobyl a so z mody šulaku rozmawiał, za kotruž je bošč, bo wiele viace hač je nož autoskuter, hubarske kovo a cokorova vata.
1: Tak klinčeše to čera večer Kamincu a stajke atmosféru většina z nás zavěstče tež bošč zvjazuje. Za svědženjom, kiž je šako tež i materiálne kulturné herbstvo UNESCO, pak cí tož to viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacorých funkciách, hižo 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovarka na programie.
2: A so musel nekak jen do dvaj mesece predator přijatujeme, trénujeme jara kutne za to. To je nevý pont, je nehušatý vyklik činč, co jen tu ne rutinu nu zostane za metody, tak prajene na češtio. Tam sú tak veľa ľudí, kýž po na tebe ládajú.
1: Ústup čevozvučovákov je v útoru večer po takým jeden zvěršku. 15-letná smerdžečanka je s dobom tež šulorka na Lessingovom gymnáziu a s tým vězo na tradicionálne maj čao maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve vieste mirie celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprve prajene přes celé leto vojuja šulero, kojiž radoni vodtun po vince, abo vodtun tak menované klasenfane, tu najlepší z radone nose, a te vince, to je najlepší šulero po njom. To celé šelokojo, ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vulka čest, co to môža všem pokazať, čo je jasný, tak prajene to je najlepšia, oder tu najlepší radoni, bo jasný, subot je najlepšia, a je to jedna jara vulka čest, jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šulerjov bieve drastče, vúčenie punželu do bošče a so štvrtk večer symbolistce zaso do mesta na uročí. Po legendže leží vúkadišťo tuteje tradície 15. letstotku, jako huziča mesto Kamienc v Orožachu, obydlerio nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dječi bieve drastče z mesta, vojakam napřečo, načojš so huziča smilichu.
2: Tun přeča z mojou radonu, když jsou pan šil bylo zotvané a to co vince a šo, to opravdu ráno si to obladač. To znamená vyklik to opravdu vůlky halet, jo.
1: Svědčenský čáhaj a vůstup čevo zvučováku za danu kacerec budu příhodné dny tež trošku napínat se. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tež jara veselí o sebě na vůlky vonjostroj srědu večer.
0: Počarovšieho svičia v Kamincu, po takým zaso znatú bošč, až do štvrtka ste Jane Šelekoríše dybky tam na programe Kultúra, šport, všelaké aktivity. Tam je na kojíže pad za kojíždoho nešto podľa, ja so nádžijam za vás tiež. Felix Cíš, bieše popuču, je zezbíral tak pravú atmosféru. No a ja načo da so vy takhle dopomníče, chcete nám to napísať, što radľuby môžete přes náš čet. Što da je so vám na kaminskej bošči takhle kulivo, džesač podna po 8. Ich dobré ranie přijem moje z budovského studia Blanka Funcina a Diana Fručec-Kremichová.

0: widźimy so dźensa abo jutře na někakim rajništu, abo na někakim rajkaništu, abo samo karuzelu.
1: Na příklad Pančicach Kukově, tam, kdež by prede korčma a je nitko rjane rajkaništo a zeleništo, tam zaspěvaja jutře popudňu lipki na svěbnym popudňu. Jeli pak chce so vam po přírodě pučovat, jedźte do Rubelčic, tam je bola mačijec dworowy svědě. Dwima je pučovanie, potem sedaja na dvore svědke plince a hač do večera so dali svědčí svůčbu.
0: Za Orion Park mám velkou. Je jutře dopona jedna češ, tež vás bude koncert za děti. Tam slyšíte husle, když raja znáte melodie.
1: A jeli máte lušt na haru, karuzele a cokorovou vatu, potom dojedźte si tola do Kamjenca. Tam je zaso bošť.
0: Zobecino, moje zvuče moje netko dále. Půl do rotu cilič, ty tola víš, bez pruce a potu, žádná rota.
2: Dunda! Dunda!

0: Policija zdźěli.
1: K zrašce mjez wosobowym autom a kolesom je štwórtk wječor w Malešecach dóšło. 16-letny jedźeše ze swojim kołom ze zležunosće na linjansku drohu a přewidža při tym. Pošim zdać u kedy 22-letnjo młode kolesowo počerpi lochke zranjenja na oče a kolesu nastawiecna škoda nječe 12 000 €. Budeski strojotni studni je 27-letny šofer Opela štvórtk popodnju 12-letno Hulčeca přewidžał, kiž chce překoca pěšku přepriečić. Auto zjedže do 12-letného, kiž se lohko zrani, 27-letny pak je prostče dali ju bez toho, zo by zastav a Hulci pomal. W obširne šledženske napravy vědžechu zastoniku potom k zavinovarje nezboža, zastonice s časacha muže jezbnu dolnosť a zavěstčichu auto, rentno doby so nětko nedovoljeného odsalenja z měst na nezboža dla zamujič. Policja je štvórt nimale 5 hodžin do spěšnosť šmieriva a to na S4-10 vysokosti Nybylčice, tam, gdzie smieš maksimálne 7-10 ječ. Od nešto viaca čistú auto bie štyrci přes spěšne popuču najspěšnejší bie Ford z vojerovské značku ze sviace hač 100 km. Šoféra očakuje netko 100 euro pokute a dybk ve Flensburgu. A štvórtk popodňu je so 75-letny muž z Kulowa pola policie přizivil, kiž je zdźělił, zo je nechtu na jeho kočku cilił, pozdaču z poetruj cilbu, dovezechu kočku k skotnemu lekari, kiž možeše kočku od bolosću umožić, škodovane zapoda vozivine přečivo neznatym, dla přenženja přečivo zakoni vo škiče zvěrjatu.

0: wiedel knedźesać. W Radworju tam maja wosrěč z staru cyrkwičku, kotrej swisaše dotal kamentna tafla ze směnami cice či wuznamnych Serbu. Osobine na przykład, kotrej su se w zašwych lidstotkach w Radworskej Vosadze narodzili, kiba tiež w nie skutkovali. Na przykład je to Michał Česla, na przykład, abo Andrij Dučman, Jakuba Čišinski, Juri Wina, abo Josef Nowak. Jako jedyne cicite mieno je so jim čera nitko tute mieno mienuce niebo Achima Brankačka přidružiło, kiž by runie čera svoje stoty narodniny svičivko. Meja je nas jatočnost prosył, a to išto přečelo a svojbnych a vjesnanu je tiež přišło. Jan Nuk, na przykład, by wiele let v korje prawa ruka. Brankačka.
1: Ja myslu, bez Arima Brankačka Kormea neby přes 100 let mohl na svojské savizny zladovat. On je 47 let tom kory dal jeho kouk a je nespocnil, tež v komplikovaných časách, když je nemali kory jaznil. Ne on vodku dožiť začísnil, ale je celé prostě vábil a na koncu tom kory zase znímali bezvedomia do živě nás budí. To je jeho největší zásluha a vyzat tež jeho autorita a jeho charisma. U němu lidi hýmať, zajímovat, zahorit za srbskou kulturu, za srbský spěv, za kohorý spěv. Já myslím, že tím leží jeho největší živěnský skutk.

0: Wosomičinow po na pódže sačech je njesuša to tež k tradiciji, gdyż so zahají w kamencu bošť. Na je so je znajmenša jeden deščikowy dzień, kajž dženca, ale so nadžijamy, zo so to trochu rozpušči do přichodnych dňov. Haj čera běše wulke zahajenje tež na kamenskim tohošču ze zdujerskej hudžbu. Kamenscy dujerjo su zahudžili, kajž to tež po tradicije ze Česko českým wulkim dujerským orkestrom ze Skolina. No a po takim wulki hok a tok Merwenca nětko ve Lessingowem měsče. Felix Cysz je v Kamencu tež pobyl a so z młodej šulaku rozmowjał, za kotruž je bošť, bo wiele viace hač jenož autoskuto, hoborske kovo a cokorua vata.
1: Tak klinčeše to čera večer kamiencu a stajke atmosféru většina z nás zavěsče tež bošč zvjazuje. Za svědženjom, kiž je šako tež i materiálne kulturné herbstvo UNESCO, pak cí tuž to viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rady podla a to nudom ve viacorých funkciách, hižo 8 leto za sobou obdželi so jako aktivna čevozvučovarka na programě.
2: Also muss man nicht jen do dwaj miesace predator przyjatujemy, trenujemy jara kutne za to. To in dwie ponte ne uszate wirklich cinch, so jen tu ne rutinu nu zostane za metate tak prajene na czeście, tam se tak wiele ludzi gdzieś ponate beladaja.
1: Ustup czego zwuczowarku je w utoru wieczor po takim jeden zwiążku. 15-letna Smerdžičanka je z dobom tež šulorka na Lessingovem gymnáziu a s tym vězo na tradicionálne maj čaho maj šulerjo podla. Přitom so ze sobu šulerjemi ve vestej mirje celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprve prajene přes celé leto vojuje šulerjo, kojiže radoni o tun po vince, abo o tun tak menované klasenfane, tun najlepšie z radone nose. A te vince, bo to je najlepšie šulere po njom. To celé šelako jo, ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vulka čest, co to môža všem pokazať, čo ja som tak prajene ta najlepša, oda to najlepší radoní, bo ja som súbu ta najlepša, a je to jedna jara vulka čest jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šulerjo bieve drastče, vúčenie punželu dobrošče a so štvrtk večer symbolistce zaso do mesta na uročí. Po legendze leží vukadišťo tuteje tradície 15. letstotku, jako huziča miesto Kamienc v Orožachu. Obydlerjo nevedžachu si rady a posvachu zadvielovaní šitke dzieči byli drastče z miesta, vojakam napřečo, na čo jež so huziča smilichu.
2: Tu přeča z moju radonu, když sú pan ši bylo zotvané a to co vince, že to opravdu ráno si to obladač. To znamená, že vyklík to opravdu vůlky hledat, jo.
1: Svědčenský čáhaj a vůstup čevo zvučováku za Danu Kacerec budu příhodné dny tež trošku napínat se. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tež jara veselí o sebě na vůlky vonjostroj srědu večer.
0: A na tom, co my tež veselíme, to potom srědu tež vonka. Před vesku potom hladáme na smír kamenc a so nadžijáme, so my jednou druhou škričku vidíme. Od čarovšeho po takým ve kamencu zna tu bošť zvětša se stojšto programom Kultura, Šport, Šelakore, Aktivity Felix Cysz je so rozmovjal z Danu Kacarec ze Smerdžace, je kotraž je jako čivo zvučováka a šulaka do bošče sobu zapšijata. Dvi minčiny ište potom je hižo cibidlky na džesač. Byrnješ zarano sitem nich vupada tak čmáke, što vonka je.

0: 10 je zobranje přeje samski rozvoz a to poladamy na pokiwy dźensniša dnia a tež konca tydźenja. To zmieja minucy jutře njedźelu w Nebečicach Čaporowe wiki za dźěći, lepě prajne dźěćace Čaporowe wiki, štož chce tam podla być nech so přizjewi, a to pola kulturneho a domizniskeho towarstwa. A kramoštič môžeće tam we starych wiecach stanoty štrebnych, wot pošipunia dvimaj, hač do 6 na Svědžinský vůdce tam zmija tež kofej a tykans s přihotovanem. Power Serb, dženca vůbědžovanie vůdže se spečami, měli so tam přizivič, jeli chceče si pokal vůdobyč přes Instagram pola serbského modinského towarstva Pauk například. Dženca Serbske evangelske towarstvo a mačije cvojba na pučovanje přeprošuje tej a štujš nemože so dženca na pučovanju v obdželič, nech je prošu v 17 hodinach na serbske ekumeniske nutonosti s dekanom Vitom Sčapanom a serbskim superintendentom Kristofom Rumelom. A drbja volí so. Jara dešťovač, potom so všitko hakle Vopročo 17 hodinach ve Mačiec Zbrožni započne, potom tež nebude pučovanie, ale nohaj to dobia potom namiestne rozsudzić. Małka je wieska, wulki svedzen maja zejce, 605 a 70. jubilej prenieho naspomnienia se, dženca od popodnia cioch, ja sto ukadzam, zo zmeja tam tež kofej a tykanc przyjotowane za wulku biesadu a wieczo 6. je przednoż kwiesnym stawiznam. Jutce su njedźelne kemše, svojbne kemše v evangelskej luterskej cirkvi v Rakecach. Požodnovanje šulskih nováčkov tam zmija spočatk konfirmacijske vůdžby, tam tež chceča svičič a potem je vosadny piknik před cirkvju. Kemše započnu so do podnja 10.
1: Salut!